ich odešel, tak děkuju. Ich odešel, nemohu sloužit, když já si vzpomenu, že 30 let, 30 let.

hack, hack, ses astrelte, sram der tot jak říkal váš otec. Však se zastrelil.

0: taková ženská musí mít peněz.
1: Ježiši, budu mnou,
0: ale víte, člověku se všechno teře, kdy

Zaten nějak slastný zájem na osobě pana Gregora. Záleží vám tuze na tom, aby ten proces vyhrál. Děkuju vám. Nechci vyspítat, odkud víte, to všecko je v zamčených skrýních mého domu. Je to tak nevaše tajemství. Věděla jste, že tam jsou ty jisté dopisy. Věděla jste, že tam jsou

0: Aus der Schiedsinne wirst du.
1: A jak se opravdu jmenovala Elian?
0: Elian MacGregor, steht doch auf dem Doppelsinn.
1: Pardon, pardon, tam je jenom E-M. Nic, nic.
0: To samozřejmě znamená Elian MacGregor.
1: Konuša znamená třeba Emilia Marti, Eugenia Montes, nebo ty si
0: kvíkne. Ale to MacGregor.
1: Ale spí. Elina Makopulos, reky nesreti. Vy jste to věděla?
0: O, čerto, jak to víte?
1: Ej, prostě, zavěti je vše, co jaké si vrti na školy. Narozeny blokově 20. listopadu 1816. A v matričním zápise tohle. Nomen infantis Ferdinand Makopulos Storz, nemanželský otec vynechán, mater Elina Makopulos.